Rádio Odešek, kedy fakta bez výsa, švidej! Jo, Hongo Sean, Rádio Odešek! Štrom Festival! Tietek! Kabineti! Derek! Zemrusz! Esküszöm!